skupina Kefas a ich pieseň Na ceste. Ak ste kde si na ceste z Rádia Lumen, vám o 7:52 posielame ranné zamyslenie.

Lidé z malých vesniček a měst jsou z jiných těst, jsem si jist, tak to jest, někdo je na pěst, to je ale zvěst. No a my ty pěstě obrátíme v žestě, minimálně 200 dalších let, to po nás bude.

0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.
0: Modlíme sa.

kdyby si zrak můj přijít mým unavený. V pravou chvíli neuměl zvolit zbraň.